Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

sám Fénix zvedá tělo. A srdce, jež hledá, zpívá.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hej, hej!
6: Rádio Hej.
9: Perfektná muzika.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Buenos días.
12: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
13: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
12: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
13: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
11: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
12: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
13: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
11: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
12: Zadržte, Juane Perverézi!
11: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
14: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
11: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
14: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků, tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
12: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
13: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
11: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
14: Prosím.
11: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
14: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
12: Boreliózu?
14: Ne, Doňo Mimoňo, bareliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
13: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné pondělní, dobré ráno, 8. června, svátek máme Darč. No a startuje ranní éter, ranní proud, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

velmi příjemná pódová muzika od kapely ZZ Top, za námi, před námi česká muzika, česká roková scéna a parta Traktor, 6. minuta po 6. ranní.

ranním éteru, v ranním proudu, skvělý Martin Kapek, traktor, léto, kruhy. No a my se pomalu, ale jistě blížíme také ke 6:45. Veronika už má nachystané počasí, ale teď ještě Citron.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: Larisa už je s námi, ano, na ranní směně, 6:45, počasí se nám je před námi skvělá další muzika, Oltáři kříž, kapela Koda.

Dámy a pánové, úžasná muzika v hraním éteru, hraním proudu. Kapela Koda, Martin Uxa, Honzáško a spol., kteří byli se mnou společně také na jednom z ročníků v Zajíčicích u Chrudimi. Sami dobře víte, že to jsou v jejich koncertě nádherné emoce. Kolikrát jdou slzy do očí. To je prostě kapela Koda.

Jedeme dál v našem letním éteru a v ranním proudu především. Ano, samozřejmě je to tak. My jsme s vámi byli také na krásné akci v Hradci nad Moravicí. Náš tour Rádia Hej pokračuje a už o tomto víkendu, který nás čeká, Zaječice u Chrudimi.

Naši parádní bezvadná česká lajna Harley. Kdyby tady byl Karel, řeknu mu Karle nalej. Každopádně technici v Praze a v Karlových Varech už nás mají pod kontrolou. Kluci, zdravíme vás. Hlavně našeho kamaráda, i když občasného, ale hlavně kolegu Hlučka, Karlovy Váry. Ten už je na snídaňovém rautu. V levé ruce tableta hlídá nás. Tak jo, tak Luďo, ještě jednou hezké ránko a my jdeme. Waldaging!

13. červen bude patřit tedy zaječícím uchruděmi fotbalové hřiště. Už o tomto víkendu v sobotu odstartuje parta Zlínská, tedy kapela Zlínská Nesbend, a pojedeme dál a matadoři dorazí.

a Bojku, že se tady s námi nacházíte v Poličce na náměstí, na krásném náměstí, tak samozřejmě vás zdravíme, přejeme krásné ráno. Jedeme s muzikou éterově, jak se říká proudově, celoplošně v České republice, Volk Čokajs.

cílen a viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

Další písničku budeme posílat konkrétně na D11. Lukáš a Jarda mířejí do Prahy za prací a píšou Mildo, prosím, Láďa Křížek. Playboy!

A nejsou to oni, legendární česká hardrocková heavy metalová kapela z Teplic, založená v roce 1986 kytaristou Liborem Mačou Matejčíkem. V raním éteru, v raním proudu jdeme dál. All Never.

velmi příjemná muzika, časně před celou před mnou hraní Oliver Sny. Ještě alkohol od Ahereš a my to ladíme s vámi do velké pohody. A dnes to bude víceméně takový hratelný éter, jak já říkám, velmi rád, protože nasadíme poměrně hodně muziky. Ale každopádně i v té další části se podíváme k moři.

vámi oblíbené české hity, česká muzika, rocková scéna, Ota Hereš. No a my si zase českou muziku dáme. My si ji dáme, jak se to říká, někdy, neslyším, pojď, někdy, příště.

0: I'm a rock for you.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Dámy a pánové, přátelé, fandové vln Radia Hey. A krásné dobré ráno vám všem stále. Krátce, těsně, respektive třetí minuta. Po sedmé.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: Verče, děkujeme. Veru, nechceš panáčka? Panáka tady máme. Vajíčnej koňák, nic víc tady není dneska. Jdeme dávat citron.

0: půl osmé, kapela Traktor doznívá. Honza Riedl, už je tady ředitelství silnice dálnic, pondělí, dobré ráno na silnicích, na hlavních tazích v České republice. Jak to vypadá, Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se, tady Orel, všem vám přeju krásné ráno a ta kapela Traktor je naprosto na místě, protože pokud chcete jet plynule, tak doporučuji skutečně Traktor a vzít to popoli kolem, protože dneska ráno prakticky na cokoliv byste se mě zeptali, tak mě stačí říct jenom, pokud mi položíte otázku, je tam kolona, tak já budu akorát odpovídat ano, ano, ano, ano, ano, ano.

0: protože pojďme se podívat na ty skutečně hlavní, nejhlavnější tahy. To znamená prakticky všechno kolem Prahy. No počkejte, až nejsem pragofil, ne, šup nejdřív do Brna. Šup do Brna.
1: Ano.
0: Takže, ale ta situace je stejná z jedné i z druhé strany, i po D2. Z jedné strany to máme 25 minut, z druhé strany to máme 30 minut. Všimněte si, že je ten rozdíl tak malý, že vám ani neříkám, z které strany je co. Hlavně dávejte pozor. Pojďme už teďka na tu Prahu. Tady vlastně je jenom provoz, prakticky vůbec žádná nehoda. Ta je jedna jediná, a sice ta je na příjezdu od Mladé Boleslavy po Resíce na kilometru 11 na úrovni Brandejsa. V tuhle chvíli kvůli té koloně je tam zdržení 20 minut. Jinak je to opravdu tuší trošku, ale není to tak dramatický na D11, dojezd samozřejmě k Černému mostu. No a samozřejmě potom západ Prahy, to znamená Pražský okruh z jedné i z druhé strany od D5 na D1, tam je nějakých 20. Samozřejmě příjezd po D5, ten je tuhej, ten si myslím, že nějakých posledních 5-6 kilometrů, tady by se mi docela hodila nějaká aktuální vaše informace přímo z palubní řídící jednotky a v opačný směr na letiště, tak ten je zatížený taky 25 minutama. Myslím si, že co chvilku vypukne blokové odbavování. Jinak je husto, mám informaci v Praze i tak jakože na Barandově, že jo, tam je nějaký to omezeníčko, ale to už je TSK Praha, v tom už já nejedu, jakkoliv s vámi se všemi cítím. Ale protože chci pracovat s takzvanou sendvičovou metodou, to znamená, nechci vás pondělí ráno oplácat jenom negativními zprávami, tak já vám rovnou řeknu, kde je úplně volno.
1: Ano.
0: A nebudu si z vás utahovat, opravdu, jako nebudu vám říkat, jeďte do Čičelic, tam je opravdu ještě nikdo nevstál a je tam volno. Ne, já opravdu naprosto svědomitě vám oznámím, že například druhá plavební komora na Mělníku je úplně volná, tam můžete, nebo bývalé muzeum Vladimíra Iliče Lenina, tam není ani noha. A možná mám takový tušení, že opravdu ten krásný průliv mezi chorvatským ostrovem Mljet a ostrovem Šipan, tak ten pojme taky ještě nějaký provoz. Takže nebuďte zoufalí a hlavně teď už dost grace, teďka opravdu na vážno. Všem vám strašně moc děkuju za trpělivost, protože jsme včera skončili velkou nepříjemnou, ale fakt jako hodně nepříjemnou, dokonce bych se nebál říct, blbou opravu na silnici číslo 3 u Votic, což je hnedka vlastně za, když pojedete od Budějic na Prahu, tak za koncem dálnice, tak vy projedete Votice a tam už jsme začínali tam v tom kopci a hlavně v tom klesání směrem na Benešov. Tam těch 5,5 kilometrů jsme opravovali 62 dnů, což je opravdu možná až 3,5krát méně, než původně předpokládal projektant. Samozřejmě nebojte projektantovi, už jsme ruce zlámali, poplácali jsme a zaplatili jsme zhotovitele, vy to máte za sebou, protože tam bylo to hnusný kivadlo. Já vám všem strašně moc děkuju a přeju krásný týden.
1: Hele, krásná jízda, my tomuhle pořadu budeme říkat ne briefing s Honzou Riedlem v České republice, ale jízda s Honzou Riedlem, protože zase záplava slov informací, ale především dobrých informací. A na tu hustotu, jo, jako toho provozu, Honzo, tak nehod vlastně skoro vůbec žádné. To znamená, jezdíme takhle i nadále. Máme ještě jenom možná poslední pár vteřin tady mám. Máme ještě něco, co bychom měli vědět, protože hodně už lidí samozřejmě vyráží na dovolené. Měli bychom se něčemu vyvarovat nebo někde nějaká tragická objížďka, ale zatím tak, jak jste mluvil, tak to z toho vyplývá, že zkrátka jezdíme skutečně rovně, jako jo, když to řeknu
0: takhle. Rovně jezdíme dobře a jestli máme ještě posledních pár vteřin, tak mám akorát dýchat do uší, protože já to opravdu jsem se na to tak soustředil, že jsem celičky zadýchaný.
1: Honzo, díky moc, dejte si kafe a zdravím samozřejmě do Prahy, do Prahy. No a potom, jo, jako Andrej to říká do Prahy, jo, ale samozřejmě další briefing, těším se na vás, mějte se hezky, úspěšný den.
0: Krásný celý týden, hezký den.
1: Děkujeme.
2: Hey, radio. Hey, radio.

Vámi oblíbení kamarádi, 40. minuta, za okamžik tady 7:45 letí nám dnešní ranní eteranní proud. Další informace nás čekají, Honza Lidl už je za námi, před námi další skvělá muzika.

Dámy a pánové, 13. červen a Zaječice u Chrudimi se neskutečně blíží. Jedna z největších východočeských akcí na fotbalovém hřišti Zaječice Chrudim, 13. červen společně s rádiem Hej. Dětský den, roková noc, skvělé kapely, skvělé jídlo, skvělé pití, soutěže, kamiony, motorové čtyřkolky, RC modely, travci a všechno ostatní k tomu. Skvělá účast, která se navyšuje rok od roku daleko víc. Zaječice Chrudim vítají spoustu návštěvníků. Tak dorož s námi společně 13. červen společně s rádiem Hej. Tour Rádia Hej!

Je to úžasné a vy jste skvělí, protože jste s námi stále a my už jsme se dostali až k 8. raní, Judas za námi. A tohle poznáváme všichni v celé České republice, Czech Republic.

0: I'm rock for you.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, je tady letní plout pro vás do České republiky, ale nejdou tam, protože vy se válíte už u moře a hrajeme třeba do Chorvatska. Také se ozvali posluchači z Itálie, ale třeba i z Lipna. Vlak, co nikde, co?

Vlak, co nikdy neslaví Petr Janda Olympic. Ten malou chvíli jsme to zmínili, že je tady co? Je tady. Tahle zima ne.

je tu léto. Varda Gang, Monika píše z Litomyšle, my vám neposloucháme každý všední den, ano. Ale poslouchejte, hele, holky, poslouchejte i normálně víkendy. Víkendovky, rádio, hej, taky to poslouchejte. Ale každopádně píše, byla neprosím, kapelu Roxor, sem k nám do firmy, zdravíme z Litomyšle. No jo, tak jdem.

0: Ano, jsou to oni, Kuba Ryba, Petr Lebeda, Ondra Štulek. Slibuju, že nebudu pít, to přinesem.
1: Hey Radio CZ. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Taky ofišáci, přátelé, dámy a pánové, naše Veronike už to má za sebou a my frčíme dál samozřejmě s další skvělou muzikou. Krátce půl čtvrt na devět, v raním éteru, v raním proudu, Valda, Valda Gang!

0: A píšete nám z Benátek, ale pozor, jo, zase v klidu, Benátky nad jízerou, Marek napsal Mildo Turbo krásným dívkám.
1: Dívkám!
0: Ale mám to tady. Tak jdem. Fešáci, ať jste v práci, ať jste v kanceláři, ať jste v autě, kdekoliv nás posloucháte, dokonce píšete, že někdy máte sluchátka i v autobusech. Dobrý je to! Já

úžasné vás sledovat, odkud nás všude posloucháte. Benátky nad Jizerou, Lipno, České Budějovice a ozýváte se i z dalších míst, jako je třeba Polička.

ale i z města Brno se ozýváte, taktéž Praha je tam. Zkrátka, Česká republika žije éterem Rádia Hej. A nezapomeňte, že tour Rádia Hej pokračuje 2026 leto.

narazí na katapult, až se bude psát rok 2006. My děkujeme samozřejmě i kolegovi v Karlových Varech, který nás hlídá a napsal nám, Mildo, ty to tlačíš, člověče, vítaj mě tady krásně letky na tabletu, tak to jsme rádi, že to sleduješ, Luďku. My pojedeme dál s další muzikou. Katapult!

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Full time rock for you.
4: Přátelé, šlapeme do toho dál, 30 minut a půl deváté. Co se týká hlavní silnice, hlavního tahu vedle Enteria Pardubice, pro vás staví Hrádek Tintěna Pardubice a Hroši Pardubice. Enteria Holding Pardubice.

skvělá parta kapela Judas Brickety, jak chcete, Brickety Love. A každopádně my, co jsme byli v Hradci nad Moravicí, ale i vy, co jste tam byli a účastnili jste se toho závodu těžkého, složitého, překážkového, bylo vás na tisíc účastníků a bylo to nádherné, ale teď už Metallica.

0: Kluci z Metaliky, 3/4 a kousek na 9. Se podíváme do regionu, dáme si krátkou pauzu, Trilobit Rock.
1: Full time, rock for you.

0: Pauza, přestávka za námi, bylo by rok. Jednou se sejdeme a my jsme si k tomu dali dobrý kafe, kafe. Vynikající bylo.
1: Hey Radio CZ.
0: Ale protože čas letí, musí letět i ranní éter, ranní proud. 9 bouvých minutek už nás dělí od 9. Jdeme s muzikou.

0: iRadio.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Ano, jsme s vámi na frekvencích a vlnách Radio Hey v České republice. Pondělí 8. června, svátek má Medard. Jedeme s muzikou Nazaret.

osmá minutka, zatím už osmá minuta po deváté. Na zadě za námi Runaway. Jdeme za další informací. A ta se týká dovolených. Kdo ještě vybírá, kam k moři vyrazí na dovolenou, neměl by už moc otálet. Zájezdy do oblíbených zemí na jihu Evropy se rychle plní a tenčí se i možnosti ubytování pro ty, kdo pojedou po vlastní ose. K tomu oblíbené Chorvatsko, Itálie i Španělsko zdražily a už jen kvůli vyšším cenám benzinu a letenek si rodiny oproti loňsku každopádně připlatí tisíce koruny.

vyrážíte k Balatonu. Josef Pepik, jak chcete, nám napsal. A Mildo, jedu s rodinou Balaton Fury. Ano, tam jsem byl v 80. jako dítě, hele, tam jsem se naučil plavat. Ten je nádherný Balaton, jel bych tam hnedka, Pepiku. No a on vyráží s rodinou, přejeme tedy šťastnou cestu a posíláme Dimitri.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: Veronice, děkujeme. Převelice. No a máme krátce půl čtvrt na 10. Jedeme, frčíme dál. Já už na playlistu vidím a na programu, na pořadu kapelu skvělou, kterou znáte, Trautenberg.
3: Cause it's

0: Trautenberg, 10 bojových minut do 50.
1: Co se může stát?
0: Nás čeká to, co se může stát, ano, přesně tak, poslední informace po 9:30 a já dostávám také skvělou informaci, že Aleš Konopka, a za to jsem velice rád, že dnes bude s námi, naskočí krátce po celé 10. Kapela Traktor, omezený druh.

kapela Parta, která je často mezi vámi, se silným zvukem, hezkým, velkým pódiem. Kapela Traktor za námi, před námi ještě Iron Maiden, Run to the Hills. No a my už

našeho ranního éteru, ranního proudu Accept. No a teď už nás, dámy a pánové, o půl desáté a kousek k tomu tady třetí minuta čeká poslední reklamní break, které... Já jsem říct, že který vyplní regionální kapely Piráti 44 a také Hard Colony. My si dáme krátkou pauzu.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

jsme to říkali už několikrát, tohle je dobře se řízená parta Hard Kolony. Reklamním breaku, pauze, už je tady 40 a my to dotáhneme do finiše.

skoro ve čtvrtě Dánský Volbeat. Skvělá muzika, kterou máte rádi, která se vám líbí, Kysáce. Nezapomeňte, že už o tomto víkendu pokračuje tour Rádia Hej 2026, letní tour. A my s vámi společně budeme v sobotu tady 13. června v Zajíčecích u Chrudimi, fotbalové hřiště.

pořadatelé udělali maximum, co se týká práce, příprav a tak dále, a věříme, že to všechno přinese další efekt do dalších ročníků, protože navýšení účasti je každý rok znát.

Co si ale pamatujeme, tak Zajčice uměli udělat akce už od roku 2000 a něco, protože už tam jsme jezdili s rádiem pro Flu Pardubice, kde tam byly neskutečné, nádherné neckyády.

13. červen, kdo tam všechno bude, nebo kdo tam namátko bude? Devil Heads přijedou, Forest Jump, Atrey, Anacreon a další.

Sledujeme naše techniky na druhé straně proti stage, ty už zasínají světla a vypínají mlhostroje. Kluci, děkuje. Budeme na oběd. Než tomu ale dojde, tak si dáme ještě skvělou muziku. Já jenom připomenu, že naše tour pokračuje až do července, kdy se spolu uvidíme také v Chrasti. A já budu říkat kousek od Slatiňan, ano, tentokrát Chrast, přesně tak, na náměstí, kam dorazí také skvělá parta do Paper Jack. No a tam teoreticky budeme končit naše tour.

0: Mějte se krásně, užívejte dnešní slunný den. Aleš Konopka se na vás těší po desáté.
1: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

0: Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej.
3: Ladíte Hej Rádio, posloucháte Big Beat první jakosti a pokračuje dopolední éter právě teď už z opavského studia, kde je za mikrofonem Aleš Konopka. Ahoj, milí rockeři, krásné rockerky. A děkujeme za ranní jízdu Milanovi Krčilovi, našemu speakerovi z Pardubic, který má světový rekord, přátelé. On dokáže říci 1000 slov za jednu minutu. To nedokáže nikdo. No a přitom je mu úplně normálně rozumět. Dnes je pondělí, 8. června a svátek má Medard. Tak gratulujeme a k tomu jménu se ještě v dopoledním éteru pochopitelně vrátíme. No, kamarádi, nevím, čím to je, ale já dneska od rána myslím na samé prasečinky. Na tlačenku, klobásky, jitrnice, slaninu.

0: Veronika se přestěhovala s Pardubicem do opavského studia a už ji máme tady za mikrofonem, aby se s vámi podělila o informace, jaké bude dnes počasíčko. Tak schválně, půjdou dnes děvčata a někteří chlapci do bikin?
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Děkujeme, Verčo, za předpověď počasí. A přátelé, před námi muzika Lita Ford, taky pražský výběr, anebo Aerosmith, tak zůstaňte s námi na Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Smith, Love. Je 10 hodin 31 minut. Námi přátelé, nejenom v dopoledním éteru hrajeme skvělou muziku, ale taky vás zveme na super akce. Mám tady dvě pozvánky. Ta první je na Grand Life Rock Festival v Čáslavi. Ten se koná 10.7. od 14 hodin v Zemědělském muzeu. No a můžete se tam těšit na kapely, jako jsou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol, Civilní obrana a spoustu dalších. Takže 10.7. Grand Life Rock Festival v Čáslavi. No a tu druhou pozvánku, tu teď uslyšíte z naší zvukové upoutávky.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Jenej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Lamontes a Volbeat na rádiu Hey. 10 hodin 46 minut máme. No a mezi naše velevážené posluchačstvo patří taky řidiči. Tímto je zdravíme a Vlaďka přichází s informacemi, co se právě teď na vozovkách děje.
1: Dopravní expres.
2: Dejte si pozor na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 4. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A porouchané nákladní vozidlo stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D1 na 350. kilometru ve směru na Bohumín. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.

je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: kapela Alžběta a Skoč a my jsme skočili do další hodiny vysílání z Opavského studia, toho dopoledního vysílání, pondělního, dneska máme 8. Tak přátelé, doufám, že jste nastartovali to pondělí a vůbec ten další pracovní týden s nasazením a skvělou náladou. No, my ostatně se budeme snažit vám tu náladu tak nějak udržovat. Teď budeme gratulovat, protože, přátelé, Big Bíťák každým coulem Milan Broum dnes slaví 75. narozeniny. A Milan Broum je český rockový hudebník, který je od roku 1975 baskytaristou legendární stále hrající skupiny Olympic. Sluší se pochopitelně velká gratulace za všechny z Hej Rádia, která putuje éterem právě k němu a k vám posluchačům song Olympiku nazván Sobectví.
1: Hej! Hej! Hej! Hej Radio CZ.

0: iRadio.cz.
1: No a já jsem slíbil na začátku vysílání tady z Opavského studia, že se vrátíme ke jménu Medard, protože ti dneska slaví svátek, takže já jsem otevřel kalendář, kde je popsán původ a význam tohoto jména. Mužské křestní jméno Medard má germánský původ, vyvinulo se ze staroněmeckého jména Machtahard, respektive německých slov Macht s významem moc, síla, a Hardus s významem tvrdý. Jméno se tak překládá jako mocný, silný, udatný, taky tvrdý nebo přísný. No a Medardů máme v České republice jako šafránu. Pouze 17 osob nosí toto jméno. Ale každopádně, pokud někdo z vás takový poslouchá, tak my vám gratulujeme a přejeme vám hlavně zdravíčko. Hezky si oslavte ten dnešní svůj den, třeba s těmi nejlepšími přáteli, anebo s rodinou. No a myslím si, že by bylo fajn, kdybyste to oslavili taky s námi, s rádiem Hej. No a my vám k tomu přejeme pohodu.
2: Rádio Hej, rock on air every day.

0: Tohle je příběh a song ze života Táhne ze mě chlast. Kapela Alkohol. Alkohol vlastně, no, ono jenom kousek o jedno písmenko. No jo, no, přátelé, někdo chlastá, jiný kouří, další zasfetuje a někdo se zase zamiluje. No prostě každý si ničí život po svém.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Dopravní expres.
1: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 9. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a motorkou a kolona vozidel se tvoří mezi 11. až 9. kilometrem. A další dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se vyšetřuje na dálnici D10 na 57. kilometru ve směru na Prahu. Kolony se v místě této nehody ale aktuálně netvoří. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 64. kilometru na trase z Prahy do Hradce Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.

Africa. Leo Murakioli na rádiu, hej. No přátelé, otepluje se, blíží se léto a proto se s festivalama roztrhal pytel. A to je dobře, já jsem rád a souhlasím a na jeden bych vás teď chtěl opět pozvat. Jmenuje se Farák Fest Open Air Heřmanova Huť a konat se bude v sobotu 1.8. od 13 hodin. A těšit se tam můžete na Komunál, Valda Gang, Lautr, Miloš Doležal přijede, taky Extra Band, Revival, Fialky, Zvláštní škola a spoustu dalších. Tak se můžete zúčastnit, pokud chcete, pokud máte rádi Open Air festivaly. Farák Fest se to jmenuje, ještě jednou připomínám, sobota 1. srpna od 13 hodin. No a jednou z kapel tam bude taky Proteus a ten si dáme i teď na rádiu, hej.

0: rovně stál.
1: Daniel Landa nám dospíval. Máme 11 hodin a 54 minut, nebo 54. minuta už prošla. No a přátelé, to znamená, že se musíme loučit. Nedá se nic dělat, tak už to prostě chodí. Máme to dneska, to dopolední vysílání, zdárně za sebou a říkám si to s úlevou. Ale každopádně zítra se opět na vás po 10. hodině těším. Přinesu spoustu informací, možná nějak nějakého kamňáckého humoru taky a taky spoustu muziky, kvalitní muziky, tak jak bývá zvykem na rádiu. Hej, mějte se, přátelé, moc krásně, přeju vám hezký zbytek pondělka, užijte si to, pokud máte volno, pokud jste v práci, no tak jasně přeju vám, ať vám to utíká, to je jasné. Mějte se fajn a jako poslední song toto dopoledne bude od kapely Traktor. Staňte, pane Lincoln, tak těpic rockeři.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, radio, CZ.

0: Rádio Hey.
1: Perfektná muzika.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
3: Rock Castle.
4: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Buenos días.
13: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
14: Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
13: Ale dejte pokoj, Don Celadone. Usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
14: A jak vy jste se měl, Juane Perverézy? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
12: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
13: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
14: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
12: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
13: Zadržte, Juane Perverézy!
12: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
15: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
12: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
15: Nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků. Tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej. Tady to vajíčko trochu posunu. A je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala. Po záchodě si vždycky umýt ruce.
13: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
14: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézy?
12: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
15: Prosím.
12: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
15: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu, ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl za 102. od klíštěte.
13: Boreliózu?
15: Ne, Doňo Mimoňo, boreliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucaný jako prase.
14: Teda Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
10: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu

100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruk a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: /hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl, nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio.

Tak to byla skladbička v podání Jurna Nedozebins od Smokáčů po tašbo Mýdlový princ Václava Neckáře. Toto byla verze z alba Heavyrock Radio 2 Executing the Classic roku 2020, kdyby vás to tak trošičku jenom zajímalo při vašem vzdělání. Zdar a sílu všem hrdinům při budování rozvinutého kapitalismu. Je pondělí 8. června, svátek máme dart a je světový den oceánu, i když leckde bojují v tento den proti nádoru mozku. Naše mozky jsou však pozitivně naladěny a tak s rokem kupředu zpátky ní krok. Z takového hesla může mít a nemusí mít radost i za prodanec státu a vlasti. Držte si klobouky, tupé příčesky, paruky a přihazovačky, bude to jízda éterem jak na mléčné dráze. Dobré odpoledne vám přeje.

a půlka 80. let na Hit Rádiu. Dnešním vzpomínání začnu rokem 1951. To se narodila Gaynor Hopkins, což pochybuji, že budete vědět, kdo to je při vašem vzdělání. Ale nevěděl jsem to ani já. A jde o slavnou... Koho? No Bonnie Tyler. Ale v ten týžden, měsíc a rok spatřil světlo světa skvělý muž, excelentní basman Milan Broom z Olympiku. V 54. roce americké nahrávací společnosti začínají zásobovat rádia novým typem vinylových alb na 45 otáčkách, které se 78 otáčkami pomalu ustupují novému trendu. Pak přišel rok 1960 a z Luna Matčina se dere na svět Mick Hucknell, tedy ze Simple Red, to asi víte. No a zakončím retrospektivu zajímavostí z roku 1970. Během evropského turné Deep Purple se dodávka kapely dostává tak blízko východu německých hranic, až je zastaví hlídka tamních policistů. Štási. No a na chvíli jim zabaví celou dodávku a celou aparaturu. No na chvilku, jako jo, zmíte to NDR tehdy, no co si budeme nalhávat. No nic, co na to vy? Pokud slavíte, napište. A pokud ne, oslavujete s Milanem Broomem, který vám dokonce zaspívá předposlední song na albu Big Beat z roku 1986 skupiny Olympic. Je to nářez. Milan Broom.

Raymond na Hiradio v Lozba Stardos a teď vám něco musím říci. Jo. Tak jako tak brouzdáte po internetu, hledáte, co byste vybrali nebo čím byste obzvláštili vysílání a našel jsem normálně skladbičku, která se zove Fire in my Bones a je to new single roku 26 od kapely AC/DC. Něco mi tady neštimovalo, tak jsem se podíval všude možně, dokonce i přes AI. A tady je možné, že si narazil na skladbu jiného internetu, interpreta se stejným názvem, píše, nebo fanouškovský upload na YouTube nebo sociálních sítích, který byl chybně označen jako AC/DC, po případě AI vytvořenou skladbu napodobující styl AC/DC. Tak já jsem se na to mrknul, no a koukal jsem, že je tam malinkým dole úplně na linky napsané AI. A kanál se jmenuje Sounds of the Multiverse. Jo, takže vlastně silná indicie, že nejde o oficiální single AC/DC, ale o AI generovanou skladbu, která napodobuje styl kapely. To znamená, že vlastně v podstatě AC/DC jsou další obětí AI a dalších takových podobných zvrhlostí. A věřte nebo nevěřte, normálně, kdybyste se na to nepodívali, kdybyste nepátrali, tak byste na to klidně skočili, že se jedná o novinku. Tak není to novinka, je to AC/DC's AI produkce. V této chvíli.

Dalibor Hlavíček a jeho Moravius na rádiu. A jdeme za klasikou. Legendární glam metalisté z Los Angeles Rat se dočkali další pocty. Společnost FNA Records vydává nahrávku Back for More z alba Retribute Album, kde hity této kapely jsou v režii klubových kapel, zejména ze západního pobřeží Spojených států. Mám to moc, vám možná nic neřekne, vám dokonce některým neřekne ani kapela Rat něco, a tak vám pustím v jejím jednom

Člověk by si řekl ZZ Top, jak vymalovaní, kde pak, to byla solovka, taková ta slide kytara Barryho Gibbonse z ZZ Top, ve skladbě My Lucky Car, která vyšla jako třetí single z alba Hardware roku 2021. Přátelé, není to tak dávno, co jsem poslal do čtyř písmen městské policisty v Havířově. Proč? Protože mi říkali, že jsem měl snad na koleně telefon, já ho tam měl teda, jako což o to. No a já jsem jim vysvětlil, že ho můžu mít i na hlavě, i na rameni a že jim to může být přesně tam, protože ve své podstatě ho nesmím držet v ruce. Jo, oni mi chtěli dát 3 body nebo 2 body jako pokutu a tak dále. Já jsem jim poslal do 4 písmen a řekl jsem na rovinu, prostě ať si stěžujou třeba na lampárně, ale tohle to už by upálili totiž jednou a vůbec a jiní právě měšťáci řekli, to vůbec není pravda, že ty musíš ten telefon držet prostě v ruce. Ty ho můžeš mít na palubovce, můžeš se ho dotýkat prstem, ale nesmíš ho držet v ruce. To je jasná věc, jo. Možná se mnou budete polemizovat, ale mám to od policistu. Ale teď mi řekněte, jestli jsou všichni policisté stejní na celém světě. Vemte si takovou ženu z Floridy. Dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Chápal bych to. Zasahující policista, ale byl trošku mimo mísu. Ho nepřesvědčilo ani to, že řidička má pravou dlaň amputovanou a trval na tom, že ví, co viděl. Takže on vlastně viděl telefon v její pravé ruce, kterou ona neměla. No, tak potom mi řekněte, které povolání vás vede k tomu, abyste byli idiotem. Nic, pojďme dál, máme 13 hodin 48 minut, toto jsou Good Hardy a Let It Up. A vás ještě může čekat do konce hodinky Foo Fighters nebo třeba Kaťáci. A mějte krásné odpoledne s rádiem, hej. Protože já už se do této chvíle odmlčím.

Kdy vás na úvod hodiny pozdravilo tolik zajímavých lidí, jako třeba vokálně instrumentální formace Accept, nebo Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, nebo třeba Mickey D. Mimochodem, Mickey D se nechal nedávno slyšet, myslím, že to byl minulý týden dokonce, že chodí vždy naprosto perfektně připravený. A že když nastoupil rok vlastně po smrti Lemmyho do Škorpiku, tak je musel probudit. Já jsem to říkal v rádiu, že oni usínali už ve stoje a spali s otevřenýma očima, ale ve své podstatě on je musel probudit a sám říkal, že prostě vyžaduje přesnost a tvrdost. Prý to se nedá, oni, konkrétně Schenker mu řekl, ale vždycky nějakou chybičku na konci tak uděláme a on říkal, ne, žádná chyba, všechno musí být nacvičené, všechno musí být připravené a basta. Já si myslím to tež samozřejmě a že je takový perfekcionista, to jsem ani netušil. Na druhé straně, já jsem si tuhle písničku o víkendu taky zaspíval jako s jednou kapelou. Teda já jsem zpíval jenom ten začátek. Takový ten hřev, co je na začátku hned u toho Gramce a to bylo tak maximálně všechno. Ale užil jsem si to, o tom žádná, přátelé. Užijte si i vy druhé dějství dnešního Losbusta do Zbastičem. Ať to není o ničem, tady jsou moji oblíbení s Skid Row, ještě s Ericem Grunwaldem.

Démon démonů, Ozzy Osbourne a jeho pacient číslo 9, 13. zároveň poslední studiové album tohoto Madmana šíleného. Bylo vydáno září 22, ale tato skladbička vyšla už v červnu roku 22 jako hlavní single a titulní skladba tohoto alba spolu s Jeffem Beckem, který hrál kytaru. No a samozřejmě spolu s videem a podobně. Mimochodem, toto album produkoval Andrew Watt, který se vrátil, protože Ozzy se rozhodl 4 dny po vydání alba Ordinary Man začít pracovat na pokračování toho alba a právě toto album se jmenovalo Pacient číslo 9. S délkou 61 minut a 10 sekund je vlastně toto album také nejdelší studiové album, jaké kdy Ozzy Osbourne vydal, co by solový umělec. Tak jsem se vykecal, no a pokračujeme dále. Doufám, že se vám udělal hudební radost. No a teď už pojďme dále. Jsem Damon a další. Jedem dál.

Tak dámy a pánové, jako stínový ministr sportu, teď se budu věnovat na chvilku hokeji, i když tento týden začíná mistrovství světa v Kopané a nebude s námi chlapi vůbec řeč. A navíc jsme v zemi...

0: co pak to posloucháte, Kršote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez

festivalu ve Vrtimově Hard Colony, které jsme si užili, seděli jsme celý večer u stolu společně, takže zdravím tě, Honzo, zdravím všechny kluky a bylo to výborný a mě ten Hard Rock jejich hodně, hodně moc bavil. I americké Gravity byly výborný, takže sledujte jejich stránky a jejich Hard Tour letošního roku. Tady už jsou to za deti.

Já budu zastírat, že my patříme do jednoho okresu, tedy Miloš Doležal tady vyrůstal samozřejmě a známe se léta letoucí a my si tady ta skladbička strašně moc líbí. Já se sám tak, jak byl u mě tady doma, ležel na lehátku, jak jsme popíjeli, bavili se a říkal, nevím, co se ti na té skladbě líbí. No líbí se mi na ní všechno, od zpěvu po kytary, basa jeho syna, všechno možný. No tak zkrátka, to máme za sebou. Prosím vás, nevíte náhodou, přátelé, nevíte náhodou, co dělal náš motocyklista, pokud ho zrovna PR oddělení nepošle někoho zachraňovat? Vždyť podívejte se, já čtu internet a normálně, co se týče zvířat, tak žádného záchránce nemáme. Tady píšou, že nějaký klokan poskákal nějakou ženskou v Plzni, tam někde v zoologické zahradě a musela skončit v nemocnici. No, my to tady máme lepší. Ostravská zoo oznámila, že po 4 dnech našla, odchytila uprchlého lemura kata, který se toulal v zahradách nedaleko zoo. Ve výborném stavu ho našla. Prostě chodil na třešně, loupil v zahradách, normálně klasika. No ale v expozici ráj lemuru ho návštěvníci zoo letos prý neuvidí. Dostal domácí vězení do konce roku. No ale hlavně, že ho chytli, že je v pořádku a že se nic neděje. No ale kde jsou ti záchranáři? No, ta zvířata prostě nikoho nezajímá. To je tak nechutné a tak nerozvážné, přátelé. Hlavně, že zachraňujeme lidi, kteří z ničeho nic před váma bouchnou hlavou do stěny v paraglidování, jo. Tak stávají se věci. Já čekám, kdy tady u nás na betonu přistane nějaká ponorka.

0: Žán, poznám teď po večeři něco výživnějšího? Třeba nějaké rádio?
1: Jak si přejete, sire?

0: samým zrušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka, cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
0: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.

0: do rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

Amorphis. Někdy před rokem vydali vlastně v podstatě třetí ukázku z připravovaného alba Borderlands té doby, protože to album spatřilo světlo světa v září loňského roku. A víte o tom, že vlastně původně opravdu Dancing Shadows, skladbička, která měla být metalovou diskotékou, jak to sama kapela nazvala, a původně se tato skladbička měla jmenovat Disco Tiger. Dámy a pánové, vstupujeme do posledního tažení, do poslední hodinky dnešního Los Bastardos. Zavěřím, že si to společně užijeme. Mám tady jeden zkaz z dílny kapely Trilobit Rock a věřím tomu, že i další informace ještě nějaké vyplodím a pak se s vámi rozloučím. Neb toliko bazén čeká, grilovačka čeká, při pondělku vás chci jenom nas. Jo. Tady už jsou úžasní Pretty Maids.

0: Biscuit a jejich hit My Generation na Hey Radio v Los Bastardos. Ovšem já jsem slíbil něco úplně jiného a musím se k tomu teďko momentálně vrátit, protože ve své podstatě je to taková, nedávno v hitparádě běžela kapela, už tam není, a jmenovala se, zovala se takzvaně Trilobit Rock. A já jsem na Facebooku, tak nějak jako jsme přátelí asi pravděpodobně, našel zajímavé sdělení a musím ho transformovat mezi vás, musím. Tak to zkusíme, co vy na to, jo? Jestli se nám to podaří, teda, já to musím zkrátit.
1: Tak. Že se letos nemůžeme zúčastnit našeho oblíbeného motorkářského srazu.
0: Já to dám na začátek, jo?
1: Ahoj, zdravím všechny příznivce kapely Trilobit Rock. Bohužel vám musím oznámit, že se letos nemůžeme zúčastnit našeho oblíbeného motorkářského srazu v Doxech na Bílém kameni. Musel jsem podstoupit akutní operaci a momentálně ležím v nemocnici. Tímto bych chtěl pozdravit Dominičku Jindráčkovou a věřím, že příští rok se potkáme a vynahradíme si to. Mějte se všichni fajn a všechny vás zdravím. Čau. Ahoj.
0: My samozřejmě přejeme brzké uzdravení a vzpomínám, že ta písnička se jmenovala Jednou se sejdem, což je přímo adekvátní k tomu dnes tomu. No a kdyby vám v těch Doxech chyběla nějaká kapela, zavolejte, já z nějak ze stají nějakého koně vytáhnu, to není žádný problém. Vždycky máme náhradu a vždycky máme řešení.

vyděsilo vás to hvízdnutí, mě taky, nebojte se, ale to byla moje chyba, jako já mám vyhulené bedny, poněvadž se si tady hraju jako na rozloučení, mý potěšení, ale víte co, já chcel jít na ryby, jo, v pátek, nevstal jsem v sobotu, nechtěl jsem jít v neděli, kašlal jsem na to. A tak jsem se podíval, jak bude vypadat počasí zítra ráno, jestli bych mohl jít teda na ty ryby, a říkám si, dobře, podívám se, tak jak to vypadá, 13 stupňů po ránu, okolo 16:00 to by šlo, 19:00, 20:00, pak se budu muset vracet, nebo budu muset domlouvat svatbu páteční svého kolegy, ale pak si říkám v duchu, ale co to tady leze na mě, a ejhle. Nový týden odstartoval a společně s ním panují krásné teploty, slunečné počasí, jsem natěšený, nic mě nebolí normálně, všechno je v pohodě, v cajku a tak dále, ale jak se zdá, už za pár hodin bude všechno jinak. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bychom se měli připravit na ochlazení a déšť. Pondělí máme za sebou. K večeru prý začne směrem od západu přibývat oblačnosti, hlavně v Čechách, a během dne prý zítra i na Moravě a Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedněle na jihovýchodě a východě území místy s bouřkami. No, ty bouřky nás vždycky děsí. Oni ty hydrometeorologové, to je něco podobného jako ty zločinecké organizace Česká pošta, České dráhy a Česká televize. No ale takhle se díváme ve středu, to bude ale hodně špatné. No nic, no tak bude nám pršet, štěstí, budeme mít zase zalité zahrádky. Včera odpoledne, to vám musím říci, tady se snesla ulicha, já jsem to na svůj profil dal facebookový, normálně okamžitě během pár minutek bílá zahrada, bílý trávník, poněvadž kroupy padaly všechno. Polovina úrody jako réčata, papričky, takové ty věcičky, co si tady člověk hýčká, tak jsou samozřejmě v hajzlu, co si budem nalhávat, to se polámalo, vítr neskutečný, jako prostě, a to přitom tady ano, a o 5-8 kilometrů dál nebylo vůbec nic. Taková úlicha nás tady

legendární 80. legendární Mr. Meister a Kiri na E-Rádiu. Už jsem vás tady informoval na sklonku, myslím, loňského roku, i letos jsem o tom hovořil, jaké problémy má Marilyn Manson, co se týče soudu. Bývalá osobní asistentka Ashley Waltersová koncem loňského roku obnovila svou žalobu za sexuální napadení a ublížení na zdraví proti hudebníkovi poté, co byla zamítnuta. A kalifornský soudce nyní zamítl Mansonovu poslední žádost a veškeré žádosti o zastavení Waltersové žaloby. Takže ve své podstatě vyhráno ještě zdaleka nemá. Je to smutný příběh. A co se dá dělat? Ale na Rock for People dojede v plné parádě a plné kráse, anebo vlastně na mástry. A je to jedno, prostě je toho hodně teďko.

kabela The Daisy. Samozřejmě Daisy má tady samozřejmě nezastupitelnou pozici, ovšem pojďme, já jsem začal dnešní vysílání kalendářem, já ho i ukončím. Protože dnes, ale roku 2008, časopis Rolling Stone zveřejnil žebříček 50 kytarových písní všech dob, který dopadl následovně. Na pátém místě Rolling Stones Brown Sugar. Slyšíte dobře. Na místě čtvrtém kapela The Kinks a You Really Got Me, kterou si půjčili třeba Van Halen. Na třetím místě Cream a Crossroads. Na druhém místě Jimi Hendrix a jeho Purple Haze. A na prvním místě neuvěřitelná věc. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Slyšíte dobře. 50 kytarových písní všech dob a vede jim Chuck Berry s písničkou Johnny B. Goode. Z těch pět, co jsem jmenoval, tady čtyři máme, a tu hlavní Chucka Berryho a Johnny B. Goode od něj konkrétně nemáme. No ale já už jsem nechtěl vytahovat ze svého archivu něco a tady loadovat, tak jsem si říkal, podívám se do našeho archivu, kterou to verzi máme Johnny B. Goode, a máme ji hodně dobře vytuněnou a já mohu říct jen jedno jediné. Dámy a pánové, toť vše. Pa, uslyšíme se někdy příště. Slíbí si a v davu zmizí příště, ale teď už přicházejí Judas Priest a Johnny B. Goode.

0: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
8: Bylo 17 hodin. Posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.
11: Radio Hey. Radio

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
6: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
8: Buenos días.
9: Buenos días po prázdninách, Don Celadone.
10: Ah, Juan Perverés a Doňa Mimoňa, jste zajímavě opálená. Máte krásně, no jak bych to řekl, skvrnitý obličej, Doňo Mimoňo.
9: Ale dejte pokoj, Don Celadone, usnula jsem na koupališti pod stromem a slunce na mě svítilo skrz listy.
10: A jak vy jste se měl, Juane Perverézi? Měl jste nějaký prázdninový zážitek?
8: No to si poslechněte, Don Celadone. Byli jsme s Doňou Mimoňou v rekreačním středisku v mafiánských lázních ve venezuelských Krkonoších. Jednou takhle večer spím a najednou cítím, že mě něco cucá.
9: Co je? Proč na mě tak koukáte, Don Celadone?
10: No, já nevím, jestli mi zrovna tohle chcete vyprávět, vy dvě hrdličky.
8: Ale Don Celadone, nechte mě to doříct. Takže probudím se a cucání nepřestává. Rozsvítím lampičku a vidím, že Doňa Mimoňa...
9: Oh, zadržte, Juane Perverézi!
8: Klidně spí na vedlejší posteli. Odhrnu peřinu a vidím, že mě to tam cucá klíště. Už bylo pořádně nacucaný.
11: A slyším známé hlasy, tak vám jdu potřást pravicí.
8: Buenos dias, Pedro Gonzálesi. Vidím, že jdete rovnou ze záchoda. O, ještě máte mokrou ruku, jak jste se mil.
11: Ne, nemil, já vás jdu nejdřív přivítat. I vás zdravím, Doňo Mimoňo. Tak, tady je moje ruka. Co je, zdravím vás. No a teď se jdu opláchnout. A nebo počkejte, já jsem tady v lednici připravil pár chlebíčků, tak vám je sem přendám po jednom na ten tác na stole. Tak, šunkovej, vajíčkovej, tady to vajíčko trochu posunu a je, teď mám prsty od majonézy. Tak a je to. No a teď do koupelny. To už nám maminka říkala, po záchodě si vždycky umýt ruce.
9: Hezky nám ten den utekl, že donesela, done?
10: Máte pravdu, Doňo Mimoňo. Člověk sedí takhle na terase, vyprávějí se historky z prázdnin a pomalu už se stmívá. A jak to vůbec dopadlo s tím klíštětem, Juane Perverézi?
8: No to víte, donesela, done. Bál jsem se, abych neměl encefalitídu nebo boreliózu.
11: Prosím.
8: Co je, Vedro? Proč se hlásíte?
11: K tomu vám něco řeknu, přátelé. Moje teta byla dost obézní ženská, taky musela někde chytit infikovaný klíště a kvůli němu se pak styděla chodit na koupaliště. Měla zřejmě encefalditídu. Ta vám měla encefaldy po celém těle. A můj známej sládek z pivovaru, ten měl zas to druhý od klíštěte.
9: Boreliózu?
11: Ne, Doňo Mimoňo, bareliózu. Celý den ležel pod barelem, nacucanej jako prase.
10: Teda, Vedro, ten váš humor, ten mě zase dostal.
6: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papriky.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
4: Je pondělí, něco málo po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. A bez zbytečného kecání dám se do hraní. Tak si tu rockovou 120-minutovku parádně užijte.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové démanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
8: Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, bude mít hlavní slovo muzika. Pojďme na to!

Tak tohle to byla poslední šupa dnešních rokových diamantů. Kompletní playlist toho, co jsme si přehrávali, najdete na oficiálních stránkách Rádia Hej na doménové adrese hejradio.cz v sekci playlisty pořadů. Na další vydání tohoto speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

Odbyla 9. hodina večerní, to znamená, že začíná 137. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání bude znovu stát na čerstvých singlech, nových deskách i několika pozvánkách do klubu. Otevřeme dnešní dvouhodinovku skladbou, která nás vrátí do začátku minulé dekády. Ending the Vicious Circle z texaského Fort Worth patřili k novějším jménům gotického roku a dark wave 21. století, která se hlásila k odkazu Bauhaus, Petra Murphyho nebo Joy Division. Zazní skladba 1000 Worlds v remixu od britských Angels of Liberty. Přeji vám příjemný poslech.

Úvod 137. dílu obstarali Ending the Vicious Circle se skladbou 1000 Worlds v remixu od Angels of Liberty. Texaská kapela v ní připomněla, že klasický gotický rock nemusí být jen návratem k 80. létům, ale stále živým jazykem pro další generace. A co nás v následujících 2 hodinách čeká? V novinkách se podíváme k francouzským Varsoví, americkým Chockchain, projektu Ajatojach, německým Blutengel nebo Švédovi Johanu Sieblemovi. V Démantu oslavíme 40 let Suicide Commando, jedno z nejdůležitějších jmen tvrdší temné elektroniky. Z nových desek si představíme ty od Morning Service, Sign in Serena Hallows, Subverge nebo Dead by Love. No a v závěrečném party listu vás pozveme na koncerty Garbage a Lakeside X a také na retro party v klubu 007 pod taktovkou Josefa Sedloně a na sobotní pražskou Bad Safe Party. Teď už ale vstupujeme do novinkové části. Francouzští Varsoví připravují na říjen své 6. album, které vyjde znovu u vydavatelství Icy Cold Records. První single odkazuje k Paříži jako městu 13 pahorků, ale mezi řádky připomíná i útoky z 13. listopadu 2015. Varsoví tak zůstávají věrní postpunku, ve kterém se osobní melancholie potkává s historickou pamětí.

To byly Stars and the Sea se skladbou Blindness, Shapeness, Love z nahrávky Dead Drop Go Sessions. Baltimorská kapela okolo Shayna Gardnera, na ní znovu míchá gotikou prosáklý postpunkový rock'n'roll s romantikou, která je stejně sladká jako jedovatá. Třískladbové EP je prý zbrojením před novou dlouhrající deskou. Teď ale přitvrdíme v elektronickém duchu. A to s projektem Mildreda Jana de Wolfa. Ten se vrací se singlem End of the Line, který otevírá cestu k ambicióznímu dvojalbum Realities. Novinka má podle autora zachytit celé rozpětí rukopisu projektu od tvrdého, chaotického zvuku až k emotivnějším a barevnějším momentům. Zároveň připomíná, že belgická EBM tradice může i po letech znít neklidně a současně.

Hrubě elektronický projekt Choke Chain právě skladbou Decomposition ukázal podobu industriální elektroniky, která nemá posluchače hladit, ale spíš ho sevřít. Nové EP amerického projektu Marka Trumana, které má vyjít už za pár dní, stojí na pocitu existenční úzkosti, osobního tlaku a světa, ve kterém už skoro nezbývá místo pro úlevu. A v temném sevření na území Spojených států v Dark Wave zůstaneme, ale tentokrát se přesuneme do Filadelfie. Jednočlenný projekt The Spine na připravovaném albu A Lie That Tells the Truth představuje syrový kytarově elektronický post-punk, který se nebojí velkých slov ani velkých ran. První single Living Through the Death of God už názvem naznačuje, že nepůjde o lehkou zastávku.

stále posloucháte gotickou dvohněnovku na rádiu Hej. A já to jak právě skladbou Feelings připomněla, proč se o ní mluví jako o chicagské jednočlenné industriální armádě. Nový single pracuje s tvrdší elektronikou, rozhořčením i osobním přetlakem a míří proti kultuře, která střídavě živí přecitlivělost, otupělost, manipulaci a agresi. Teď se přesuneme ke jménu, které má v evropském dark popu a temné elektronice dlouhodobě pevné místo. Blood Angle vydali nový single Schwarzer Angle, druhou ukázku z připravované letošní nové desky. Chris Paul a jeho projekt tu zůstává u melodického tahu, atmosférických syntezátorů a typického napětí mezi touhou, patosem a temnotou.

0: Poslední novinkou dnešního bloku byla z Brusu nová skarba Johana Henrika Sieblema, jinak též zpěváka The Exploding Boy, nazvaná The Time Stand Still. Johan v ní sází na přímočařejší, světlý a melodický post-pop, ve kterém se pohybová energie potkává s lehkou nostalgií a chytlavým refrénem. Novinka zároveň předznamenává podzimní turné Johana po boku The Cassandra Complex. A teď přichází Diamant 137. dílu Dark Wave. Věnujeme ho Suicide Commando, protože projekt Johana van Rooye letos připomíná 40 let fungování. Suicide Commando vznikl v Belgii v roce 1986 a z původně kazetového podzemí se postupně stali jedním ze základních men tvrdšího elektroindustriálu Dark Electra a IBM. Van Rooyův rukopis je snadno rozpoznatelný. Neúprosné sekvence, drtivé rytmy, jedovatý vokál a témata, která se často pohybují mezi bolestí, násilím, náboženskou symbolikou a temnějším kouty lidské psychiky. Výročí 40 let fungování připomíná kolekce Collective Suicide Volume 1 and 2. První díl, původně vydaný 30 letům projektu, mapoval starší materiál od demo nahrávek až po rok 2016. To druhý díl, letošní, na něj navazuje raritami, novými verzemi, přepracovanými klasikami a také úplně novou skladbou Control and Consent. Právě tu si ke 40. výročí Suicide Commando pustíme.
1: Johan from Suicide Commando, and you're listening to Dark Wave on Radio Hey.

To byly Suicide Commando a Control and Consent, nový kus v katalogu projektu, který po 40 letech pořád nezní jako muzejní exponát, ale jako stroj, který se znovu rozbíhá. A teď už se přesouváme k rubrice nové desky. Začneme v Portlandu u Morning Service. Kapela se pohybuje mezi gothic rockem, dark wave a postpunkem s výrazně smuteční atmosférou, ale její písně nejsou jen pomalé obřady. EP Let You In ukazuje, že i ponurá kytarová hudba může mít tah melodii a klubový tep. Z něj si zahrajeme skladbu Lone Devotion.

Italská skupina QZ skladbou When I Walk Alone připomněla své debutové EP Black Flowers. Turínská dvojice Davide Quinto a Alessandro Zelferino v něm spojuje odkaz 80-kového gothic roku a současnější chladnou estetikou, kytarovým tahem, syntezátorovými plochami a atmosférou města, ve kterém se staré stíny pořád drží u zdí. Má další novou desku má venku také Sign. Za projektem stojí austinská zpěvačka, bubenice a producentka Rona Rougehart a album Le Mort vyšlo u vydavatelství Metropolis Records. Sign svůj zvuk označuje jako electronic boom, tedy směs tanečních beatů, subbasů, rytmických syntezátorů a industriálních prvků. Z desky si pustíme kousek nazvaný Trauma Bondage.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Pamatujete na Technovikinga, spravedlivého tanečníka internetových memů? Rakouští Ecstasy mu složili hold ve stejnojmenné skladbě, která dostala nový háv díky remixu od Accessory. Remixová kolekce DeLorean Remixes, kterou je tato skladba součástí, bere původní konceptuální album jako časový stroj, do kterého si sedají různí producenty z okruhu Dark Electra, Darkwave a Industrial a každý ho vychýlí do vlastní časové osy. Teď se vrátíme v Darkwave k řadovým albům. Aténské duo In Serena vydalo třetí desku Trace, na které pokračuje v propojení Cold Wave, Dark Wave a temné analogové elektroniky. George Katsanos a Irine Tiniakou na ní pracují s tématy proměny, vzdoru sebevyjádření a úniku z předem přidělených rolí. Skladba Mutate zní jako noční cesta na parket, kde se vlastní identita dá na chvíli poskládat trochu jinak.

A ještě jedna současná popově orientovaná Darkwave dvojice, američtí Hollows, právě s skladbou Despite Those Times připomněli nové album Dream. Los Angeleský projekt se na něm pohybuje mezi dark elektronikou, italo disco pulzem a náladou nočního města, kde se láska, posedlost, naděje a úzkost často přelévají jedna do druhé. Přejdeme k výraznému sklidnění, i když slovo klid je v tomto případě hodně zavádějící. Američan Caldron Glover vydal před pár týdny u vydavatelství Cryo Chamber album The Barren Gospel, na kterém propojuje dark ambient, drone, doom industriální tíhu a estetiku nalezených pásků. Deska působí jako zvukový záznam světa, který přišel o budoucnost a místo spásy našel jen další temnější obřad. Zahrajeme si skladbu The Great Tapes.

0: čortův hrad!
1: Čortův hrad! Tam strašá! Jajajaj, tam strašá!

Přesunuli jsme se do Skandinávie za projektem Subverge se skladbou Medúza. Projekt švédského hudebníka Henrika Carlsona, dnes usazeného v Minneapolisu, na kompilaci Sequence Suffering labelu Aliens Production otevřel archiv materiálu z let 2016 až 2025. Obsahuje nevydané skladby, alternativní verze, remixy i spolupráce, které se nevyšly na řadová alba. Skladba Medúza připomněla, že temný ambient může být nejen meditativní, ale také sevřený, neklidný a bolestivě soustředěný. Poslední ukázka z nových desek bude patřit dvojici Dead by Love. Polsko-americké duo tvoří Inga Habiba, známá mimo jiné z gothic rockových Lorien, a producent a multiinstrumentalista Peter Gillard, spojený s projekty Dicro, Blitzkrieg nebo The Electric Hellfire Club. Debut 444 propojuje gotickou elektroniku, industrial, trip-hopové odstíny a východní melodické stopy. My si z něj pustíme skladbu Strong Inside.

To byly Sheep on Drugs a 15 Minutes of Fame, skladba, která nás v Party Listu navedla k páteční retro sedmičce. DJ Josef Sedloň se 12. června vrátí do klubu 007 na Strahově s výběrem zásadních skladeb 80. a 90. let. Klub se otevře v 7 večer, hlavní start je naplánovaný na 9, takže ideální afterparty po koncertu Lakeside X, to už nechám na vás. Úplně poslední pozvánka dnešního dílu patří akci Bed Safe, která proběhne v sobotu 13. června v pražském klubu Sub-Zero. Čeká vás gotický rock, post-punk, darkwave, dead rock, černobílé projekce, dress code a sklepní atmosféra, která k podobné noci patří. Rozloučíme se skladbou Burn It ve Fahrenheit 451 mixu od Analog 80, která na akci určitě zazní. A to už je z dnešního Darkwave opravdu všechno. Playlist 137. dílu, ale i všech předchozích najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Přeji vám klidnou noc a děkuji za poslech.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fog of Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už, ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let ve všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku. A dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povrné album.

to byly klasik z tomu Ale Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se tady hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

distinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Core Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

prášek, výčitky v nich, jako bych to zavinil já. Tví slzy jsou bič, já se stydím a nevím, jak začít.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio